Hele, těch, který místě filantropia, mnoho jenušuju, me své vlogi toši. Si do pana Dio, těga sok, že bioš pneumati nintěj.